0: 菩萨
1: 啊，
0: 到了
1: 啊！你前脚走，我后脚跟着。
0: 哎，菩萨，
1: 啊、
0: 我这宝贝、
1: 啊，
0: 你帮我放下来。
1: 啊，好好好好，来放下来。
0: 哎，
1: 啊，
0: 老爹
1: 啊，
0: 我把菩萨给请来了。哎呀，爹，我回来了。
2: 这畜生回来了，我的老命就快完了。
0: 哎，师傅到了，就这儿。嗯，哎，走开，走开，走开！
3: 啊，
0: 你要干什么？
3: 啊，
0: 你是我们家的邻居，你在这干什么？走开，走开！哎，你，哎呦，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦